0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Mů standardní dušená šunka 100 gramů za 15,90. Orion studentská pečeť bublinky, vybrané druhy 36 gramů za 19,90. Orion bomboniera, vybrané druhy za 89,90. Velkopopovický kozel 12 ležák, půl litru plech za 19,90. Nebo Budweiser Budvar originál, půl litru plech za 23,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek z pivní salám za 17,90. Kladenská pečeně z kostelce za 18,90. Mů debrecínské párky za 19,90. Krásno, tramské cigáro za 18,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 13,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Leko dušená šunka v páře nejvyšší jakosti za 21,90. Vodňanské kuře, kuřecí debrecínka za 12,90. Kop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko krémový jogurt s kulturou Biffy, vybrané druhy 120 gramů za 8,90. Coop Premium tradiční paštika, vybrané druhy 200 gramů ve skle za 36,90. Dle gusta chlazené listové těsto 400 gramů za 32,90. Varoma bramborové noči 500 gramů za 34,90. Babyland přesní dávka kapsička, vybrané druhy 120 gramů za 11,90. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 34,90. Křupeto brambůrky vroubkované, vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Sladká tečka piškoty plněné ovocným želé, vybrané druhy 135 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší grilovací nabídky krahulecké klobásy od 17 korun a 90 haléřů, moravské klobásky nebo grill klobásy od mistra z Kostelce 100 gramů za 21,90. Madeta sýr na pánev, vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Vitana tekutá marináda, vybrané druhy 80 gramů za 16,90. Sedlčanský hermelín, vybrané druhy 100 gramů za 32,90. Hellmann's ketchup, vybrané druhy za 54,90. Vybírat můžete také z našich potřeb pro grilovací sezónu, které naleznete v našem aktuálním letáku. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Madeta jihočeská niva 100 gramů za 19,90. Mražený magnum vybrané druhy za 32,90. Madeta jihočeské polotučné čerstvé mléko 1 litr za 23,90. Tatra Tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita oplatky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coop Premium kuchyňská dvouvrstvá utěrka 70 metrů z běžných 49,90 za 39,90. Coop Premium zapékané mysli, vybrané druhy, 350 gramů z běžných 39,90 za 34,90. Bohemia chips nebo sticks, vybrané druhy z běžných 37,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny z Česka.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Chosenské tradiční pomazánkové bez příchuti 150 gramů za 27,90. Hellmann's omáčka vybrané druhy 405 ml za 49,90. Rauch Happy Day vybrané druhy 1 litr od 34 korun a 90 haléřů. Ariela Chambre XXL 1,5 litru za 99,90. Chibo Exkluziv mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 109,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

0: Zahradníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Mů standardní dušená šunka 100 gramů za 15,90. Orion studentská pečeť bublinky, vybrané druhy 36 gramů za 19,90. Orion bomboniera, vybrané druhy za 89,90. Velkopopovický kozel 12 ležák, půl litru plech za 19,90. Nebo Budweiser Budvar originál, půl litru plech za 23,90.
1: Coop, všechno dobré.
2: Psal se rok 2017 a svatého Valentína svíral ještě tuhý mráz, když vyjížděl si z Radotína. Z poskytnuté výstrahy věděl si, kam výjezd míří, do obce Zvole u Prahy, kde ohnivý šíp tvé srdce skřížil. Hrdině si šel do boje.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek s pivní salám za 17,90. Kladenská pečeně z kostelce za 18,90. Mů debrecínské párky za 19,90. Krásno, tramské cigáro za 18,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 13,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Leko dušená šunka v páře nejvyšší jakosti za 21,90. Vodňanské kuře, kuřecí debrecínka za 12,90. Kop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko krémový jogurt s kulturou Bify, vybrané druhy 120 gramů za 8,90. Coop Premium tradiční paštika, vybrané druhy 200 gramů ve skle za 36,90. Dle gusta chlazené listové těsto 400 gramů za 32,90. Varoma bramborové noči 500 gramů za 34,90. Babyland přesní dávka kapsička, vybrané druhy 120 gramů za 11,90. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 34,90. Křupeto brambůrky vroubkované, vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Sladká tečka piškoty plněné ovocným želé, vybrané druhy 135 gramů za 29,90. Coop

Vážení zákazníci, vybírejte z naší grilovací nabídky krahulecké klobásy od 17 korun a 90 haléřů, moravské klobásky nebo grill klobásy od mistra z Kostelce 100 gramů za 21,90, madeta sýr na pánev, vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Vitana tekutá marináda, vybrané druhy, 80 gramů za 16,90. Sedlčanský hermelín, vybrané druhy, 100 gramů za 32,90. Hellmann's ketchup, vybrané druhy, za 54,90. Vybírat můžete také z našich potřeb pro grilovací sezónu, které naleznete v našem aktuálním letáku. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Madeta jihočeská niva 100 gramů za 19,90. Mražený magnum vybrané druhy za 32,90. Madeta jihočeské polotučné čerstvé mléko 1 litr za 23,90. Tatra Tvaroh vybrané druhy 250 gramů.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coop Premium kuchyňská dvouvrstvá utěrka 70 metrů z běžných 49,90 za 39,90. Coop Premium zapékané mysli, vybrané druhy, 350 gramů z běžných 39,90 za 34,90. Bohemia chips nebo Styx, vybrané druhy z běžných 37,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Chosenské tradiční pomazánkové bez příchuti 150 gramů za 27,90. Hellmann's omáčka vybrané druhy 405 ml za 49,90. Rauch Happy Day vybrané druhy 1 litr od 34 korun a 90 haléřů. Ariela Chambre XXL 1,5 litru za 99,90. Chibo Exkluziv mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 109,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Mů standardní dušená šunka 100 gramů za 15,90. Orion studentská pečeť bublinky, vybrané druhy 36 gramů za 19,90. Orion bomboniera, vybrané druhy za 89,90. Velkopopovický kozel 12 ležák, půl litru plech za 19,90. Nebo Budweiser Budvar originál, půl litru plech za 23,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek s pivní salám za 17,90. Kladenská pečeně z kostelce za 18,90. Mů debrecínské párky za 19,90. Krásno, tramské cigáro za 18,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 13,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Leko dušená šunka v páře nejvyšší jakosti za 21,90. Vodňanské kuře, kuřecí debrecínka za 12,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko krémový jogurt s kulturou Biffy, vybrané druhy 120 gramů za 8,90. Coop Premium tradiční paštika, vybrané druhy 200 gramů ve skle za 36,90. Dle gusta chlazené listové těsto 400 gramů za 32,90. Varoma bramborové noči 500 gramů za 34,90. Babyland přesní dávka kapsička, vybrané druhy 120 gramů za 11,90. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 34,90. Křupeto brambůrky vroubkované, vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Sladká tečka piškoty plněné ovocným želé, vybrané druhy 135 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší grilovací nabídky krahulecké klobásy od 17 korun a 90 haléřů, moravské klobásky nebo grill klobásy od mistra z Kostelce 100 gramů za 21,90, madeta sýr na pánev, vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Vitana tekutá marináda, vybrané druhy, 80 gramů za 16,90. Sedlčanský hermelín, vybrané druhy, 100 gramů za 32,90. Hellmann's ketchup, vybrané druhy, za 54,90. Vybírat můžete také z našich potřeb pro grilovací sezónu, které naleznete v našem aktuálním letáku. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Madeta jihočeská niva 100 gramů za 19,90. Mražený magnum vybrané druhy.

za 32,90. Madeta jihočeské polotučné čerstvé mléko 1 litr za 23,90. Tatra Tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita oplatky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coop Premium kuchyňská dvouvrstvá utěrka 70 metrů z běžných 49,90 za 39,90. Coop Premium zapékané mysli, vybrané druhy 350 gramů z běžných 39,90 za 34,90. Bohemia chips nebo sticks, vybrané druhy z běžných 37,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Chosenské tradiční pomazánkové bez příchuti 150 gramů za 27,90. Hellmann's omáčka vybrané druhy 405 ml za 49,90. Rauch Happy Day vybrané druhy 1 litr od 34 korun a 90 haléřů. Ariela Chambre XXL 1,5 litru za 99,90. Chibo Exclusive mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 109,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Mů standardní dušená šunka 100 gramů za 15,90. Orion studentská pečeť bublinky, vybrané druhy 36 gramů za 19,90. Orion bomboniera, vybrané druhy za 89,90. Velkopopovický kozel 12 ležák, půl litru plech za 19,90. Nebo Budweiser Budvar originál, půl litru plech za 23,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší grilovací nabídky krahulecké klobásy od 17 korun a 90 haléřů, moravské klobásky nebo grill klobásy od mistra z Kostelce 100 gramů za 21,90. Madeta sýr na pánev, vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Vitana tekutá marináda, vybrané druhy 80 gramů za 16,90. Sedlčanský hermelín, vybrané druhy 100 gramů za 32,90. Hellmann's ketchup, vybrané druhy za 54,90. Vybírat můžete také z našich potřeb pro grilovací sezónu, které naleznete v našem aktuálním letáku. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Madeta jihočeská niva 100 gramů za 19,90. Mražený magnum vybrané druhy za 32,90. Madeta jihočeské polotučné čerstvé mléko 1 litr za 23,90. Tatra Tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita oplatky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko krémový jogurt s kulturou Biffy, vybrané druhy 120 gramů za 8,90. Coop Premium tradiční paštika, vybrané druhy 200 gramů ve skle za 36,90. Dle gusta chlazené listové těsto 400 gramů za 32,90. Varoma bramborové noči 500 gramů za 34,90. Babyland přesní dávka kapsička, vybrané druhy 120 gramů za 11,90. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 34,90. Křupeto brambůrky vroubkované, vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Sladká tečka piškoty plněné ovocným želé, vybrané druhy 135 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek s pivní salám za 17,90. Kladenská pečeně z kostelce za 18,90. Mů debrecínské párky za 19,90. Krásno, tramské cigáro za 18,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 13,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Leko dušená šunka v páře nejvyšší jakosti za 21,90. Vodňanské kuře, kuřecí debrecínka za 12,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coop Premium kuchyňská dvouvrstvá utěrka 70 metrů z běžných 49,90 za 39,90. Coop Premium zapékané mysli, vybrané druhy, 350 gramů z běžných 39,90 za 34,90. Bohemia chips nebo sticks, vybrané druhy z běžných 37,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Mů standardní dušená šunka 100 gramů za 15,90. Orion studentská pečeť bublinky, vybrané druhy 36 gramů za 19,90. Orion bomboniera, vybrané druhy za 89,90. Velkopopovický kozel 12 ležák, půl litru plech za 19,90. Nebo Budweiser Budvar originál, půl litru plech za 23,90.
1: Coop, všechno dobré.
2: Žralok zuby má jak nože a z těch zubů čiší strach. Meky mesr, ach můj bože, kdo dokáže

život dokonal. Mor tam nebyl, víme jenže McMaster blízko stál. Jednou zmizel chudák Majer, jindy boháč Miller zas. Mackie s hůlkou jako frajer.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší grilovací nabídky krahulecké klobásy od 17 korun a 90 haléřů, moravské klobásky nebo grill klobásy od mistra z Kostelce 100 gramů za 21,90. Madeta sýr na pánev, vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Vitana tekutá marináda, vybrané druhy 80 gramů za 16,90. Sedlčanský hermelín, vybrané druhy 100 gramů za 32,90. Hellmann's ketchup, vybrané druhy za 54,90. Vybírat můžete také z našich potřeb pro grilovací sezónu, které naleznete v našem aktuálním letáku. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Madeta jihočeská niva 100 gramů za 19,90. Mražený magnum vybrané druhy za 32,90. Madeta jihočeské polotučné čerstvé mléko 1 litr za 23,90. Tatra Tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita oplatky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko krémový jogurt s kulturou Biffy, vybrané druhy 120 gramů za 8,90. Coop Premium tradiční paštika, vybrané druhy 200 gramů ve skle za 36,90. Dle gusta chlazené listové těsto 400 gramů za 32,90. Varoma bramborové noči 500 gramů za 34,90. Babyland přesní dávka kapsička, vybrané druhy 120 gramů za 11,90. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 34,90. Křupeto brambůrky vroubkované, vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Sladká tečka piškoty plněné ovocným želé, vybrané druhy 135 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek s pivní salám za 17,90. Kladenská pečeně z kostelce za 18,90. Mů debrecínské párky za 19,90. Krásno, tramské cigáro za 18,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 13,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Leko dušená šunka v páře nejvyšší jakosti za 21,90. Vodňanské kuře, kuřecí debrecínka za 12,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coop Premium kuchyňská dvouvrstvá utěrka 70 metrů z běžných 49,90 za 39,90. Coop Premium zapékané mysli, vybrané druhy 350 gramů z běžných 39,90 za 34,90. Bohemia chips nebo sticks, vybrané druhy z běžných 37,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s Českou.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Chosenské tradiční pomazánkové bez příchuti 150 gramů za 27,90. Hellmann's omáčka vybrané druhy 405 ml za 49,90. Rauch Happy Day vybrané druhy 1 litr od 34 korun a 90 haléřů. Ariela Chambre XXL 1,5 litru za 99,90. Chibo Exclusive mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 109,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Mů standardní dušená šunka 100 gramů za 15,90. Orion studentská pečeť bublinky, vybrané druhy 36 gramů za 19,90. Orion bomboniera, vybrané druhy za 89,90. Velkopopovický kozel 12 ležák, půl litru plech za 19,90. Nebo Budweiser Budvar originál, půl litru plech za 23,90.
1: Coop, všechno dobré.
2: Ahoj, tady je Petr Kotwald. Zdravím všechny posluchače a tohle je můj nový singl Marianne.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko krémový jogurt s kulturou Biffy, vybrané druhy 120 gramů za 8,90. Coop Premium tradiční paštika, vybrané druhy 200 gramů ve skle za 36,90. Dle gusta chlazené listové těsto 400 gramů za 32,90. Varoma bramborové noči 500 gramů za 34,90. Babyland přesní dávka kapsička, vybrané druhy 120 gramů za 11,90. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 34,90. Křupeto brambůrky vroubkované, vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Sladká tečka piškoty plněné ovocným želé, vybrané druhy 135 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek s pivní salám za 17,90. Kladenská pečeně z kostelce za 18,90. Mů debrecínské párky za 19,90. Krásno, tramské cigáro za 18,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 13,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Leko dušená šunka v páře nejvyšší jakosti za 21,90. Vodňanské kuře, kuřecí debrecínka za 12,90. Kop, všechno dobré.

kdysi dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coop Premium kuchyňská dvouvrstvá utěrka 70 metrů z běžných 49,90 za 39,90. Coop Premium zapékané mysli, vybrané druhy, 350 gramů z běžných 39,90 za 34,90. Bohemia chips nebo sticks, vybrané druhy z běžných 37,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Chosenské tradiční pomazánkové bez příchuti 150 gramů za 27,90. Hellmann's omáčka vybrané druhy 405 ml za 49,90. Rauch Happy Day vybrané druhy 1 litr od 34 korun a 90 haléřů. Ariela Chambre XXL 1,5 litru za 99,90. Chibo Exkluziv mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 109,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Mů standardní dušená šunka 100 gramů za 15,90. Orion studentská pečeť bublinky, vybrané druhy 36 gramů za 19,90. Orion bomboniera, vybrané druhy za 89,90. Velkopopovický kozel 12 ležák, půl litru plech za 19,90. Nebo Budweiser Budvar originál, půl litru plech za 23,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte z naší grilovací nabídky krahulecké klobásy od 17 korun a 90 haléřů, moravské klobásky nebo grill klobásy od mistra z Kostelce 100 gramů za 21,90. Madeta sýr na pánev, vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Vitana tekutá marináda, vybrané druhy 80 gramů za 16,90. Sedlčanský hermelín, vybrané druhy 100 gramů za 32,90. Hellmann's ketchup, vybrané druhy za 54,90. Vybírat můžete také z našich potřeb pro grilovací sezónu, které naleznete v našem aktuálním letáku. Coop, všechno dobré.
1: Když po střechách večer se na město snáší a okna je...

Kráčel jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma, a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama té hospodě.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Madeta jihočeská niva 100 gramů za 19,90. Mražený magnum vybrané druhy za 32,90. Madeta jihočeské polotučné čerstvé mléko 1 litr za 23,90. Tatra Tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita oplatky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko krémový jogurt s kulturou Biffy, vybrané druhy 120 gramů za 8,90. Coop Premium tradiční paštika, vybrané druhy 200 gramů ve skle za 36,90. Dle gusta chlazené listové těsto 400 gramů za 32,90. Varoma bramborové noči 500 gramů za 34,90. Babyland přesní dávka kapsička, vybrané druhy 120 gramů za 11,90. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 34,90. Křupeto brambůrky vroubkované, vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Sladká tečka piškoty plněné ovocným želé, vybrané druhy 135 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Chosenské tradiční pomazánkové bez příchuti 150 gramů za 27,90. Hellmann's omáčka vybrané druhy 405 ml za 49,90. Rauch Happy Day vybrané druhy 1 litr od 34 korun a 90 haléřů. Ariela Chambre XXL 1,5 litru za 99,90. Chibo Exclusive mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 109,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Mů standardní dušená šunka 100 gramů za 15,90. Orion studentská pečeť bublinky, vybrané druhy 36 gramů za 19,90. Orion bomboniera, vybrané druhy za 89,90. Velkopopovický kozel 12 ležák, půl litru plech za 19,90. Nebo Budweiser Budvar originál, půl litru plech za 23,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší grilovací nabídky krahulecké klobásy od 17 korun a 90 haléřů, moravské klobásky nebo grill klobásy od mistra z Kostelce 100 gramů za 21,90. Madeta sýr na pánev, vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Vitana tekutá marináda, vybrané druhy 80 gramů za 16,90. Sedlčanský hermelín, vybrané druhy 100 gramů za 32,90. Hellmann's ketchup, vybrané druhy za 54,90. Vybírat můžete také z našich potřeb pro grilovací sezónu, které naleznete v našem aktuálním letáku. Coop. Všechno dobré.

do klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvi za 34,90. Madeta jihočeská niva 100 gramů za 19,90. Mražený magnum vybrané druhy za 32,90. Madeta jihočeské polotučné čerstvé mléko 1 litr za 23,90. Tatra Tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita oplatky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko krémový jogurt s kulturou Biffy, vybrané druhy 120 gramů za 8,90. Coop Premium tradiční paštika, vybrané druhy 200 gramů ve skle za 36,90. Dle gusta chlazené listové těsto 400 gramů za 32,90. Varoma bramborové noči 500 gramů za 34,90. Babyland přesní dávka kapsička, vybrané druhy 120 gramů za 11,90. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 34,90. Křupeto brambůrky vroubkované, vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Sladká tečka piškoty plněné ovocným želé, vybrané druhy 135 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek z pivní salám za 17,90. Kladenská pečeně z kostelce za 18,90. Mů debrecínské párky za 19,90. Krásno, tramské cigáro za 18,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 13,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Leko dušená šunka v páře nejvyšší jakosti za 21,90. Vodňanské kuře, kuřecí debrecínka za 12,90. Kop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coop Premium kuchyňská dvouvrstvá utěrka 70 metrů z běžných 49,90 za 39,90. Coop Premium zapékané mysli, vybrané druhy, 350 gramů z běžných 39,90 za 34,90. Bohemia chips nebo sticks, vybrané druhy z běžných 37,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Chosenské tradiční pomazánkové bez příchuti 150 gramů za 27,90. Hellmann's omáčka vybrané druhy 405 ml za 49,90. Rauch Happy Day vybrané druhy 1 litr od 34 korun a 90 haléřů. Ariela Chambre XXL 1,5 litru za 99,90. Chibo Exclusive mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 109,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Madeta jihočeská niva 100 gramů za 19,90. Mražený magnum vybrané druhy za 32,90. Madeta jihočeské polotučné čerstvé mléko 1 litr za 23,90. Tatra Tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita oplatky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko krémový jogurt s kulturou Biffy, vybrané druhy 120 gramů za 8,90. Coop Premium tradiční paštika, vybrané druhy 200 gramů ve skle za 36,90. Dle gusta chlazené listové těsto 400 gramů za 32,90. Varoma bramborové noči 500 gramů za 34,90. Babyland přesní dávka kapsička, vybrané druhy 120 gramů za 11,90. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 34,90. Křupeto brambůrky vroubkované, vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Sladká tečka piškoty plněné ovocným želé, vybrané druhy 135 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek z pivní salám za 17,90. Kladenská pečeně z kostelce za 18,90. Mů debrecínské párky za 19,90. Krásno, tramské cigáro za 18,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 13,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Leko dušená šunka v páře nejvyšší jakosti za 21,90. Vodňanské kuře, kuřecí debrecínka za 12,90. Kop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coop Premium kuchyňská dvouvrstvá utěrka 70 metrů z běžných 49,90 za 39,90. Coop Premium zapékané mysli, vybrané druhy, 350 gramů z běžných 39,90 za 34,90. Bohemia chips nebo Styx, vybrané druhy z běžných 37,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

litru za 99,90. Čibo Exkluziv, mletá káva, vybrané druhy 250 gramů za 109,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy, 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší grilovací nabídky krahulecké klobásy od 17 korun a 90 haléřů, moravské klobásky nebo grill klobásy od mistra z Kostelce 100 gramů za 21,90. Madeta sýr na pánev, vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Vitana tekutá marináda, vybrané druhy 80 gramů za 16,90. Sedlčanský hermelín, vybrané druhy 100 gramů za 32,90. Hellmann's ketchup, vybrané druhy za 54,90. Vybírat můžete také z našich potřeb pro grilovací sezónu, které naleznete v našem aktuálním letáku. Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Mů standardní dušená šunka 100 gramů za 15,90. Orion studentská pečeť bublinky, vybrané druhy 36 gramů za 19,90. Orion bomboniera, vybrané druhy za 89,90. Velkopopovický kozel 12 ležák, půl litru plech za 19,90. Nebo Budweiser Budvar originál, půl litru plech za 23,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Madeta jihočeská niva 100 gramů za 19,90. Mražený magnum vybrané druhy za 32,90. Madeta jihočeské polotučné čerstvé mléko 1 litr za 23,90. Tatra Tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita oplatky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Coop, prodejny s českou

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coop Premium kuchyňská dvouvrstvá utěrka 70 metrů z běžných 49,90 za 39,90. Coop Premium zapékané mysli, vybrané druhy 350 gramů z běžných 39,90 za 34,90. Bohemia chips nebo sticks, vybrané druhy z běžných 37,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Chosenské tradiční pomazánkové bez příchuti 150 gramů za 27,90. Hellmann's omáčka vybrané druhy 405 ml za 49,90. Rauch Happy Day vybrané druhy 1 litr od 34 korun a 90 haléřů. Ariela Chambre XXL 1,5 litru za 99,90. Chibo Exclusive mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 109,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší grilovací nabídky krahulecké klobásy od 17 korun a 90 haléřů, moravské klobásky nebo grill klobásy od mistra z Kostelce 100 gramů za 21,90. Madeta sýr na pánev, vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Vitana tekutá marináda, vybrané druhy 80 gramů za 16,90. Sedlčanský hermelín, vybrané druhy 100 gramů za 32,90. Hellmann's ketchup, vybrané druhy za 54,90. Vybírat můžete také z našich potřeb pro grilovací sezónu, které naleznete v našem aktuálním letáku. Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Mů standardní dušená šunka 100 gramů za 15,90. Orion studentská pečeť bublinky, vybrané druhy 36 gramů za 19,90. Orion bomboniera, vybrané druhy za 89,90. Velkopopovický kozel 12 ležák, půl litru plech za 19,90. Nebo Budweiser Budvar originál, půl litru plech za 23,90.
1: Coop, všechno dobré.
2: Mrak černých vran na město náhle vrch zvláštní stín, s ním i strach. Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přídmí skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil, tiše k zemi pad. A tu noc

zlatou zdí dám v kámen vepsat. Hájil právo, zákon a čest. Jistě Bůh se zmýlil, proč mi tátu bral. Jak mizel mrak těch bran, mizel v dálce i ten vůz.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Madeta jihočeská niva 100 gramů za 19,90. Mražený magnum vybrané druhy za 32,90. Madeta jihočeské polotučné čerstvé mléko 1 litr za 23,90. Tatra Tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita oplatky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko krémový jogurt s kulturou Biffy, vybrané druhy 120 gramů za 8,90. Coop Premium tradiční paštika, vybrané druhy 200 gramů ve skle za 36,90. Dle gusta chlazené listové těsto 400 gramů za 32,90. Varoma bramborové noči 500 gramů za 34,90. Babyland přesní dávka kapsička, vybrané druhy 120 gramů za 11,90. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 34,90. Křupeto brambůrky vroubkované, vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Sladká tečka piškoty plněné ovocným želé, vybrané druhy 135 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek s pivní salám za 17,90. Kladenská pečeně z kostelce za 18,90. Mů debrecínské párky za 19,90. Krásno, tramské cigáro za 18,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 13,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Leko dušená šunka v páře nejvyšší jakosti za 21,90. Vodňanské kuře, kuřecí debrecínka za 12,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coop Premium kuchyňská dvouvrstvá utěrka 70 metrů z běžných 49,90 za 39,90. Coop Premium zapékané mysli, vybrané druhy 350 gramů z běžných 39,90 za 34,90. Bohemia chips nebo sticks, vybrané druhy z běžných 37,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s Českou.

0: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Chocenské tradiční pomazánkové bez příchuti 150 gramů za 27,90. Hellmann's omáčka vybrané druhy 405 ml za 49,90. Rauch Happy Day vybrané druhy 1 litr od 34 korun a 90 haléřů. Ariela Chambre XXL 1,5 litru za 99,90. Chibo Exclusive mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 109,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.
1: Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tuty v Českém Krumlově na ulici Kaplická. Přejeme hezký poslech.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Mů standardní dušená šunka 100 gramů za 15,90. Orion studentská pečeť bublinky, vybrané druhy 36 gramů za 19,90. Orion bomboniera, vybrané druhy za 89,90. Velkopopovický kozel 12 ležák, půl litru plech za 19,90. Nebo Budweiser Budvar originál, půl litru plech za 23,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Madeta jihočeská niva 100 gramů za 19,90. Mražený magnum vybrané druhy za 32,90. Madeta jihočeské polotučné čerstvé mléko 1 litr za 23,90. Tatra Tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita oplatky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko krémový jogurt s kulturou Biffy, vybrané druhy 120 gramů za 8,90. Coop Premium tradiční paštika, vybrané druhy 200 gramů ve skle za 36,90. Dle gusta chlazené listové těsto 400 gramů za 32,90. Varoma bramborové noči 500 gramů za 34,90. Babyland přesní dávka kapsička, vybrané druhy 120 gramů za 11,90. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 34,90. Křupeto brambůrky vroubkované, vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Sladká tečka piškoty plněné ovocným želé, vybrané druhy 135 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek s pivní salám za 17,90. Kladenská pečeně z Kostelce za 18,90. Mů debrecínské párky za 19,90. Krásno, tramské cigáro za 18,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 13,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Leko dušená šunka v páře nejvyšší jakosti za 21,90. Vodňanské kuře, kuřecí debrecínka za 12,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coop Premium kuchyňská dvouvrstvá utěrka 70 metrů z běžných 49,90 za 39,90. Coop Premium zapékané mysli, vybrané druhy, 350 gramů z běžných 39,90 za 34,90. Bohemia chips nebo sticks, vybrané druhy z běžných 37,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Chosenské tradiční pomazánkové bez příchuti 150 gramů za 27,90. Hellmann's omáčka vybrané druhy 405 ml za 49,90. Rauch Happy Day vybrané druhy 1 litr od 34 korun a 90 haléřů. Ariela Chambre XXL 1,5 litru za 99,90. Chibo Exkluziv mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 109,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší grilovací nabídky krahulecké klobásy od 17 korun a 90 haléřů, moravské klobásky nebo grill klobásy od mistra z Kostelce 100 gramů za 21,90. Madeta sýr na pánev, vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Vitana tekutá marináda, vybrané druhy 80 gramů za 16,90. Sedlčanský hermelín, vybrané druhy 100 gramů za 32,90. Hellmann's ketchup, vybrané druhy za 54,90. Vybírat můžete také z našich potřeb pro grilovací sezónu, které naleznete v našem aktuálním letáku. Coop. Všechno dobré.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš.

Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou. A vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se

Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Mů standardní dušená šunka 100 gramů za 15,90. Orion studentská pečeť bublinky, vybrané druhy 36 gramů za 19,90. Orion bomboniera, vybrané druhy za 89,90. Velkopopovický kozel 12 ležák, půl litru plech za 19,90. Nebo Budweiser Budvar originál, půl litru plech za 23,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Madeta jihočeská niva 100 gramů za 19,90. Mražený magnum vybrané druhy za 32,90. Madeta jihočeské polotučné čerstvé mléko 1 litr za 23,90. Tatra Tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita oplatky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek s pivní salám za 17,90. Kladenská pečeně z kostelce za 18,90. Mů debrecínské párky za 19,90. Krásno, tramské cigáro za 18,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 13,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Leko dušená šunka v páře nejvyšší jakosti za 21,90. Vodňanské kuře, kuřecí debrecínka za 12,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coop Premium kuchyňská dvouvrstvá utěrka 70 metrů z běžných 49,90 za 39,90. Coop Premium zapékané mysli, vybrané druhy, 350 gramů z běžných 39,90 za 34,90. Bohemia chips nebo Styx, vybrané druhy z běžných 37,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Chosenské tradiční pomazánkové bez příchuti 150 gramů za 27,90. Hellmann's omáčka vybrané druhy 405 ml za 49,90. Rauch Happy Day vybrané druhy 1 litr od 34 korun a 90 haléřů. Ariela Chambre XXL 1,5 litru za 99,90. Chibo Exclusive mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 109,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší grilovací nabídky krahulecké klobásy od 17 korun a 90 haléřů, moravské klobásky nebo grill klobásy od mistra z Kostelce 100 gramů za 21,90. Madeta sýr na pánev, vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Vitana tekutá marináda, vybrané druhy 80 gramů za 16,90. Sedlčanský hermelín, vybrané druhy 100 gramů za 32,90. Hellmann's ketchup, vybrané druhy za 54,90. Vybírat můžete také z našich potřeb pro grilovací sezónu, které naleznete v našem aktuálním letáku. Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Mů standardní dušená šunka 100 gramů za 15,90. Orion studentská pečeť bublinky, vybrané druhy 36 gramů za 19,90. Orion bomboniera, vybrané druhy za 89,90. Velkopopovický kozel 12 ležák, půl litru plech za 19,90. Nebo Budweiser Budvar originál, půl litru plech za 23,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Madeta jihočeská niva 100 gramů za 19,90. Mražený magnum vybrané druhy za 32,90. Madeta jihočeské polotučné čerstvé mléko 1 litr za 23,90. Tatra Tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita oplatky vybrané druhy 50 gramů za 11,90.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko krémový jogurt s kulturou Biffy, vybrané druhy 120 gramů za 8,90. Coop Premium tradiční paštika, vybrané druhy 200 gramů ve skle za 36,90. Dle gusta chlazené listové těsto 400 gramů za 32,90. Varoma bramborové noči 500 gramů za 34,90. Babyland přesní dávka kapsička, vybrané druhy 120 gramů za 11,90. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 34,90. Křupeto brambůrky vroubkované, vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Sladká tečka piškoty plněné ovocným želé, vybrané druhy 135 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek s pivní salám za 17,90. Kladenská pečeně z kostelce za 18,90. Mů debrecínské párky za 19,90. Krásno, tramské cigáro za 18,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 13,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Leko dušená šunka v páře nejvyšší jakosti za 21,90. Vodňanské kuře, kuřecí debrecínka za 12,90. Kop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coop Premium kuchyňská dvouvrstvá utěrka 70 metrů z běžných 49,90 za 39,90. Coop Premium zapékané mysli, vybrané druhy, 350 gramů z běžných 39,90 za 34,90. Bohemia chips nebo Styx, vybrané druhy z běžných 37,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Chosenské tradiční pomazánkové bez příchuti 150 gramů za 27,90. Hellmann's omáčka vybrané druhy 405 ml za 49,90. Rauch Happy Day vybrané druhy 1 litr od 34 korun a 90 haléřů. Ariela Chambre XXL 1,5 litru za 99,90. Chibo Exkluziv mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 109,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší grilovací nabídky krahulecké klobásy od 17 korun a 90 haléřů, moravské klobásky nebo grill klobásy od mistra z Kostelce 100 gramů za 21,90. Madeta sýr na pánev, vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Vitana tekutá marináda, vybrané druhy 80 gramů za 16,90. Sedlčanský hermelín, vybrané druhy 100 gramů za 32,90. Hellmann's ketchup, vybrané druhy za 54,90. Vybírat můžete také z našich potřeb pro grilovací sezónu, které naleznete v našem aktuálním letáku. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Mů standardní dušená šunka 100 gramů za 15,90. Orion studentská pečeť bublinky, vybrané druhy 36 gramů za 19,90. Orion bomboniera, vybrané druhy za 89,90. Velkopopovický kozel 12 ležák, půl litru plech za 19,90. Nebo Budweiser Budvar originál, půl litru plech za 23,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Madeta jihočeská niva 100 gramů za 19,90. Mražený magnum vybrané druhy za 32,90. Madeta jihočeské polotučné čerstvé mléko 1 litr za 23,90. Tatra Tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita oplatky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko krémový jogurt s kulturou Biffy, vybrané druhy 120 gramů za 8,90. Coop Premium tradiční paštika, vybrané druhy 200 gramů ve skle za 36,90. Dle gusta chlazené listové těsto 400 gramů za 32,90. Varoma bramborové noči 500 gramů za 34,90. Babyland přesní dávka kapsička, vybrané druhy 120 gramů za 11,90. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 34,90. Křupeto brambůrky vroubkované, vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Sladká tečka piškoty plněné ovocným želé, vybrané druhy 135 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek z pivní salám za 17,90. Kladenská pečeně z kostelce za 18,90. Mů debrecínské párky za 19,90. Krásno, tramské cigáro za 18,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 13,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Leko dušená šunka v páře nejvyšší jakosti za 21,90. Vodňanské kuře, kuřecí debrecínka za 12,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Chosenské tradiční pomazánkové bez příchuti 150 gramů za 27,90. Hellmann's omáčka vybrané druhy 405 ml za 49,90. Rauch Happy Day vybrané druhy 1 litr od 34 korun a 90 haléřů. Ariela Chambre XXL 1,5 litru za 99,90. Chibo Exkluziv mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 109,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší grilovací nabídky krahulecké klobásy od 17 korun a 90 haléřů, moravské klobásky nebo grill klobásy od mistra z Kostelce 100 gramů za 21,90. Madeta sýr na pánev, vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Vitana tekutá marináda, vybrané druhy 80 gramů za 16,90. Sedlčanský hermelín, vybrané druhy 100 gramů za 32,90. Hellmann's ketchup, vybrané druhy za 54,90. Vybírat můžete také z našich potřeb pro grilovací sezónu, které naleznete v našem aktuálním letáku. Coop. Všechno dobré. Yeah.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Mů standardní dušená šunka 100 gramů za 15,90. Orion studentská pečeť bublinky, vybrané druhy 36 gramů za 19,90. Orion bomboniera, vybrané druhy za 89,90. Velkopopovický kozel 12 ležák, půl litru plech za 19,90. Nebo Budweiser Budvar originál, půl litru plech za 23,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Madeta jihočeská niva 100 gramů za 19,90. Mražený magnum vybrané druhy za 32,90. Madeta jihočeské polotučné čerstvé mléko 1 litr za 23,90. Tatra Tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita oplatky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Varoma bramborové noči 500 gramů za 34,90. Babyland přesní dávka kapsička, vybrané druhy 120 gramů za 11,90. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 34,90. Křupeto brambůrky vroubkované, vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Sladká tečka piškoty plněné ovocným želé, vybrané druhy 135 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coop Premium kuchyňská dvouvrstvá utěrka 70 metrů z běžných 49,90 za 39,90. Coop Premium zapékané mysli, vybrané druhy, 350 gramů z běžných 39,90 za 34,90. Bohemia chips nebo sticks, vybrané druhy z běžných 37,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny z Česka.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek z pivní salám za 17,90. Kladenská pečeně z kostelce za 18,90. Mů debrecínské párky za 19,90. Krásno, tramské cigáro za 18,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 13,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Leko dušená šunka v páře nejvyšší jakosti za 21,90. Vodňanské kuře, kuřecí debrecínka za 12,90. Coop, všechno dobré.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

se vpím a tuším, že musím ven skrz hloubku ran, pak vyprchám tvůj vesmír.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší grilovací nabídky krahulecké klobásy od 17 korun a 90 haléřů, moravské klobásky nebo grill klobásy od mistra z Kostelce 100 gramů za 21,90. Madeta sýr na pánev, vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Vitana tekutá marináda, vybrané druhy 80 gramů za 16,90. Sedlčanský hermelín, vybrané druhy 100 gramů za 32,90. Hellmann's ketchup, vybrané druhy za 54,90. Vybírat můžete také z našich potřeb pro grilovací sezónu, které naleznete v našem aktuálním letáku. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Mů standardní dušená šunka 100 gramů za 15,90. Orion studentská pečeť bublinky, vybrané druhy 36 gramů za 19,90. Orion bomboniera, vybrané druhy za 89,90. Velkopopovický kozel 12 ležák, půl litru plech za 19,90. Nebo Budweiser Budvar originál, půl litru plech za 23,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Madeta jihočeská niva 100 gramů za 19,90. Mražený magnum vybrané druhy za 32,90. Madeta jihočeské polotučné čerstvé mléko 1 litr za 23,90. Tatra Tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita oplatky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Coop, prodejny s českou

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko krémový jogurt s kulturou Biffy, vybrané druhy 120 gramů za 8,90. Coop Premium tradiční paštika, vybrané druhy 200 gramů ve skle za 36,90. Dle gusta chlazené listové těsto 400 gramů za 32,90. Varoma bramborové noči 500 gramů za 34,90. Babyland přesní dávka kapsička, vybrané druhy 120 gramů za 11,90. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 34,90. Křupeto brambůrky vroubkované, vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Sladká tečka piškoty plněné ovocným želé, vybrané druhy 135 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coop Premium kuchyňská dvouvrstvá utěrka 70 metrů z běžných ještě lepší ceny. Coop Premium kuchyňská dvouvrstvá utěrka 70 metrů z běžných 49,90 z

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek z pivní salám za 17,90. Kladenská pečeně z kostelce za 18,90. Mů debrecínské párky za 19,90. Krásno, tramské cigáro za 18,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 13,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Leko dušená šunka v páře nejvyšší jakosti za 21,90. Vodňanské kuře, kuřecí debrecínka za 12,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Chosenské tradiční pomazánkové bez příchuti 150 gramů za 27,90. Hellmann's omáčka vybrané druhy 405 ml za 49,90. Rauch Happy Day vybrané druhy 1 litr od 34 korun a 90 haléřů. Ariela Chambre XXL 1,5 litru za 99,90. Chibo Exclusive mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 109,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vinici, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Mů standardní dušená šunka 100 gramů za 15,90. Orion studentská pečeť bublinky, vybrané druhy 36 gramů za 19,90. Orion bomboniera, vybrané druhy za 89,90. Velkopopovický kozel 12 ležák, půl litru plech za 19,90. Nebo Budweiser Budvar originál, půl litru plech za 23,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Madeta jihočeská niva 100 gramů za 19,90. Mražený magnum vybrané druhy za 32,90. Madeta jihočeské polotučné čerstvé mléko 1 litr za 23,90. Tatra Tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita oplatky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko krémový jogurt s kulturou Biffy, vybrané druhy 120 gramů za 8,90. Coop Premium tradiční paštika, vybrané druhy 200 gramů ve skle za 36,90. Dle gusta chlazené listové těsto 400 gramů za 32,90. Varoma bramborové noči 500 gramů za 34,90. Babyland přesní dávka kapsička, vybrané druhy 120 gramů za 11,90. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 34,90. Křupeto brambůrky vroubkované, vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Sladká tečka piškoty plněné ovocným želé, vybrané druhy 135 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coop Premium kuchyňská dvouvrstvá utěrka 70 metrů z běžných 49,90 za 39,90. Coop Premium zapékané mysli, vybrané druhy, 350 gramů z běžných 39,90 za 34,90. Bohemia chips nebo Styx, vybrané druhy z běžných 37,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek s pivní salám za 17,90. Kladenská pečeně z kostelce za 18,90. Mů debrecínské párky za 19,90. Krásno, tramské cigáro za 18,90. Ky za 19,90. Krásno, tramské cigáro za 18,90. Krahulík uzené vepřové ocásky

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Chocenské tradiční pomazánkové bez příchuti 150 gramů za 27,90. Hellmann's omáčka vybrané druhy 405 ml za 49,90. Rauch Happy Day vybrané druhy 1 litr od 34 korun a 90 haléřů. Ariela Chambre XXL 1,5 litru za 99,90. Chibo Exclusive mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 109,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší grilovací nabídky krahulecké klobásy od 17 korun a 90 haléřů, moravské klobásky nebo grill klobásy od mistra z Kostelce 100 gramů za 21,90. Madeta sýr na pánev, vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Vitana tekutá marináda, vybrané druhy 80 gramů za 16,90. Sedlčanský hermelín, vybrané druhy 100 gramů za 32,90. Hellmann's ketchup, vybrané druhy za 54,90. Vybírat můžete také z našich potřeb pro grilovací sezónu, které naleznete v našem aktuálním letáku. Coop. Všechno dobré.

všetky slová túžbami. Všetko je tu cudzie.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Madeta jihočeská niva 100 gramů za 19,90. Mražený magnum vybrané druhy za 32,90. Madeta jihočeské polotučné čerstvé mléko 1 litr za 23,90. Tatra Tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita oplatky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko krémový jogurt s kulturou Biffy, vybrané druhy 120 gramů za 8,90. Coop Premium tradiční paštika, vybrané druhy 200 gramů ve skle za 36,90. Dle gusta chlazené listové těsto 400 gramů za 32,90. Varoma bramborové noči 500 gramů za 34,90. Babyland přesní dávka kapsička, vybrané druhy 120 gramů za 11,90. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 34,90. Křupeto brambůrky vroubkované, vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Sladká tečka piškoty plněné ovocným želé, vybrané druhy 135 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coop Premium kuchyňská dvouvrstvá utěrka 70 metrů z běžných 49,90 za 39,90. Coop Premium zapékané mysli, vybrané druhy, 350 gramů z běžných 39,90 za 34,90. Bohemia chips nebo Styx, vybrané druhy z běžných 37,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny z Česka.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek s pivní salám za 17,90. Kladenská pečeně z Kostelce za 18,90. Mů debrecínské párky za 19,90. Krásno, tramské cigáro za 18,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 13,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Leko dušená šunka v páře nejvyšší jakosti za 21,90. Vodňanské kuře, kuřecí debrecínka za 12,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Chosenské tradiční pomazánkové bez příchuti 150 gramů za 27,90. Hellmann's omáčka vybrané druhy 405 ml za 49,90. Rauch Happy Day vybrané druhy 1 litr od 34 korun a 90 haléřů. Ariela Chambre XXL 1,5 litru za 99,90. Chibo Exkluziv mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 109,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme do...

Vážení zákazníci, vybírejte z naší grilovací nabídky krahulecké klobásy od 17 korun a 90 haléřů, moravské klobásky nebo grill klobásy od mistra z Kostelce 100 gramů za 21,90. Madeta sýr na pánev, vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Vitana tekutá marináda, vybrané druhy 80 gramů za 16,90. Sedlčanský hermelín, vybrané druhy 100 gramů za

32,90. Hellmann's ketchup vybrané druhy za 54,90. Vybírat můžete také z našich potřeb pro grilovací sezónu, které naleznete v našem aktuálním letáku. Coop. Všechno do

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Mů standardní dušená šunka 100 gramů za 15,90. Orion studentská pečeť bublinky, vybrané druhy 36 gramů za 19,90. Orion bomboniera, vybrané druhy za 89,90. Velkopopovický kozel 12 ležák, půl litru plech za 19,90. Nebo Budweiser Budvar originál, půl litru plech za 23,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko krémový jogurt s kulturou Biffy, vybrané druhy 120 gramů za 8,90. Coop Premium tradiční paštika, vybrané druhy 200 gramů ve skle za 36,90. Dle gusta chlazené listové těsto 400 gramů za 32,90. Varoma bramborové noči 500 gramů za 34,90. Babyland přesní dávka kapsička, vybrané druhy 120 gramů za 11,90. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 34,90. Křupeto brambůrky vroubkované, vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Sladká tečka piškoty plněné ovocným želé, vybrané druhy 135 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coop Premium kuchyňská dvouvrstvá utěrka 70 metrů z běžných 49,90 za 39,90. Coop Premium zapékané mysli, vybrané druhy 350 gramů z běžných 39,90 za 34,90. Bohemia chips nebo sticks, vybrané druhy z běžných 37,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: lehce vrací v očích sů, tohle je ráno, čas žít.
1: Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek z pivní salám za 17,90. Kladenská pečeně z kostelce za 18,90. Mů debrecínské párky za 19,90. Krásno, tramské cigáro za 18,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 13,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Leko dušená šunka v páře nejvyšší jakosti za 21,90. Vodňanské kuře, kuřecí debrecínka za 12,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Chosenské tradiční pomazánkové bez příchuti 150 gramů za 27,90. Hellmann's omáčka vybrané druhy 405 ml za 49,90. Rauch Happy Day vybrané druhy 1 litr od 34 korun a 90 haléřů. Ariela Chambre XXL 1,5 litru za 99,90. Chibo Exclusive mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 109,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší grilovací nabídky. Vážení zákazníci, vybírejte z naší grilovací nabídky krahulecké klobásy od

100 gramů za 32,90. Hellmann's ketchup vybrané druhy za 54,90. Vybírat můžete také z našich potřeb pro grilovací sezónu, které naleznete v našem aktuálním letáku. Coop. Všechno dobré.

0: Vinici, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Mů standardní dušená šunka 100 gramů za 15,90. Orion studentská pečeť bublinky, vybrané druhy 36 gramů za 19,90. Orion bomboniera, vybrané druhy za 89,90. Velkopopovický kozel 12 ležák, půl litru plech za 19,90. Nebo Budweiser Budvar originál, půl litru plech za 23,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvi za 34,90. Madeta jihočeská niva 100 gramů za 19,90. Mražený magnum vybrané druhy za 32,90. Madeta jihočeské polotučné čerstvé mléko 1 litr za 23,90. Tatra Tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita oplatky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party of the race on
1: Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tutti v Českém Krumlově na ulici Kaplická. Přejeme hezký poslech.
2: Na

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coop Premium kuchyňská dvouvrstvá utěrka 70 metrů z běžných 49,90 za 39,90. Coop Premium zapékané mysli, vybrané druhy, 350 gramů z běžných 39,90 za 34,90. Bohemia chips nebo Styx, vybrané druhy z běžných 37,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny z Česka.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek s pivní salám za 17,90. Kladenská pečeně z kostelce za 18,90. Mů debrecínské párky za 19,90. Krásno, tramské cigáro za 18,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 13,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Leko dušená šunka v páře nejvyšší jakosti za 21,90. Vodňanské kuře, kuřecí debrecínka za 12,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Chosenské tradiční pomazánkové bez příchuti 150 gramů za 27,90. Hellmann's omáčka vybrané druhy 405 ml za 49,90. Rauch Happy Day vybrané druhy 1 litr od 34 korun a 90 haléřů. Ariela Chambre XXL 1,5 litru za 99,90. Chibo Exclusive mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 109,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší grilovací nabídky krahulecké klobásy od 17 korun a 90 haléřů, moravské klobásky nebo grill klobásy od mistra z Kostelce 100 gramů za 21,90. Madeta sýr na pánev, vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Vitana tekutá marináda, vybrané druhy 80 gramů za 16,90. Sedlčanský hermelín, vybrané druhy 100 gramů za 32,90. Hellmann's ketchup, vybrané druhy za 54,90. Vybírat můžete také z našich potřeb pro grilovací sezónu, které naleznete v našem aktuálním letáku. Coop. Všechno dobré.

pro děti. Já vím, když se dva políbí, že to nemusí být z lásky a vůbec nic si neslíbí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Mů standardní dušená šunka 100 gramů za 15,90. Orion studentská pečeť bublinky, vybrané druhy 36 gramů za 19,90. Orion bomboniera, vybrané druhy za 89,90. Velkopopovický kozel 12 ležák, půl litru plech za 19,90. Nebo Budweiser Budvar originál, půl litru plech za 23,90.
1: Coop, všechno dobré. You know the way, you've been before. I've seen the signs outside your door. You set the rules, the bitter taste.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko krémový jogurt s kulturou Biffy, vybrané druhy 120 gramů za 8,90. Coop Premium tradiční paštika, vybrané druhy 200 gramů ve skle za 36,90. Dle gusta chlazené listové těsto 400 gramů za 32,90. Varoma bramborové noči 500 gramů za 34,90. Babyland přesní dávka kapsička, vybrané druhy 120 gramů za 11,90. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 34,90. Křupeto brambůrky vroubkované, vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Sladká tečka piškoty plněné ovocným želé, vybrané druhy 135 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvi za 34,90. Madeta jihočeská niva 100 gramů za 19,90. Mražený magnum vybrané druhy za 32,90. Madeta jihočeské polotučné čerstvé mléko 1 litr za 23,90. Tatra Tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita oplatky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Coop, prodejny s českou

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek s pivní salám za 17,90. Kladenská pečeně z kostelce za 18,90. Mů debrecínské párky za 19,90. Krásno, tramské cigáro za 18,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 13,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Leko dušená šunka v páře nejvyšší jakosti za 21,90. Vodňanské kuře, kuřecí debrecínka za 12,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Chosenské tradiční pomazánkové bez příchuti 150 gramů za 27,90. Hellmann's omáčka vybrané druhy 405 ml za 49,90. Rauch Happy Day vybrané druhy 1 litr od 34 korun a 90 haléřů. Ariela Chambre XXL 1,5 litru za 99,90. Chibo Exclusive mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 109,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší grilovací nabídky krahulecké klobásy od 17 korun a 90 haléřů, moravské klobásky nebo grill klobásy od mistra z Kostelce 100 gramů za 21,90. Madeta sýr na pánev, vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Vitana tekutá marináda, vybrané druhy 80 gramů za 16,90. Sedlčanský hermelín, vybrané druhy 100 gramů za 32,90. Hellmann's ketchup, vybrané druhy za 54,90. Vybírat můžete také z našich potřeb pro grilovací sezónu, které naleznete v našem aktuálním letáku. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Mů standardní dušená šunka 100 gramů za 15,90. Orion studentská pečeť bublinky, vybrané druhy 36 gramů za 19,90. Orion bomboniera, vybrané druhy za 89,90. Velkopopovický kozel 12 ležák, půl litru plech za 19,90. Nebo Budweiser Budvar originál, půl litru plech za 23,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko krémový jogurt s kulturou Biffy, vybrané druhy 120 gramů za 8,90. Coop Premium tradiční paštika, vybrané druhy 200 gramů ve skle za 36,90. Dle gusta chlazené listové těsto 400 gramů za 32,90. Varoma bramborové noči 500 gramů za 34,90. Babyland přesní dávka kapsička, vybrané druhy 120 gramů za 11,90. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 34,90. Křupeto brambůrky vroubkované, vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Sladká tečka piškoty plněné ovocným želé, vybrané druhy 135 gramů za 29,90. Coop, tady jsme.

0: people's words in heavy doses.
1: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Madeta jihočeská niva 100 gramů za 19,90. Mražený magnum vybrané druhy za 32,90. Madeta jihočeské polotučné čerstvé mléko 1 litr za 23,90. Tatra Tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita oplatky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Coop, prodejny s českou

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coop Premium kuchyňská dvouvrstvá utěrka 70 metrů z běžných 49,90 za 39,90. Coop Premium zapékané mysli, vybrané druhy, 350 gramů z běžných 39,90 za 34,90. Bohemia chips nebo sticks, vybrané druhy z běžných 37,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek s pivní salám za 17,90. Kladenská pečeně z kostelce za 18,90. Mů debrecínské párky za 19,90. Krásno, tramské cigáro za 18,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 13,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Leko dušená šunka v páře nejvyšší jakosti za 21,90. Vodňanské kuře, kuřecí debrecínka za 12,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Chosenské tradiční pomazánkové bez příchuti 150 gramů za 27,90. Hellmann's omáčka vybrané druhy 405 ml za 49,90. Rauch Happy Day vybrané druhy 1 litr od 34 korun a 90 haléřů. Ariela Chambre XXL 1,5 litru za 99,90. Chibo Exclusive mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 109,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší grilovací nabídky krahulecké klobásy od 17 korun a 90 haléřů, moravské klobásky nebo grill klobásy od mistra z Kostelce 100 gramů za 21,90. Madeta sýr na pánev, vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Vitana tekutá marináda, vybrané druhy 80 gramů za 16,90. Sedlčanský hermelín, vybrané druhy 100 gramů za 32,90. Hellmann's ketchup, vybrané druhy za 54,90. Vybírat můžete také z našich potřeb pro grilovací sezónu, které naleznete v našem aktuálním letáku. Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Mů standardní dušená šunka 100 gramů za 15,90. Orion studentská pečeť bublinky, vybrané druhy 36 gramů za 19,90. Orion bomboniera, vybrané druhy za 89,90. Velkopopovický kozel 12 ležák, půl litru plech za 19,90. Nebo Budweiser Budvar originál, půl litru plech za 23,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko krémový jogurt s kulturou Biffy, vybrané druhy 120 gramů za 8,90. Coop Premium tradiční paštika, vybrané druhy 200 gramů ve skle za 36,90. Dle gusta chlazené listové těsto 400 gramů za 32,90. Varoma bramborové noči 500 gramů za 34,90. Babyland přesní dávka kapsička, vybrané druhy 120 gramů za 11,90. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 34,90. Křupeto brambůrky vroubkované, vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Sladká tečka piškoty plněné ovocným želé, vybrané druhy 135 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Madeta jihočeská niva 100 gramů za 19,90. Mražený magnum vybrané druhy za 32,90. Madeta jihočeské polotučné čerstvé mléko 1 litr za 23,90. Tatra Tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita oplatky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Coop, prodejny s českou

někdy se mi snívá, že zas dva cůpky mám a duha zlato hřívá, mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coop Premium kuchyňská dvouvrstvá utěrka 70 metrů z běžných 49,90 za 39,90. Coop Premium zapékané mysli, vybrané druhy, 350 gramů z běžných 39,90 za 34,90. Bohemia chips nebo sticks, vybrané druhy z běžných 37,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek z pivní salám za 17,90. Kladenská pečeně z kostelce za 18,90. Mů debrecínské párky za 19,90. Krásno, tramské cigáro za 18,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 13,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Leko dušená šunka v páře nejvyšší jakosti za 21,90. Vodňanské kuře, kuřecí debrecínka za 12,90. Kop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Chosenské tradiční pomazánkové bez příchuti 150 gramů za 27,90. Hellmann's omáčka vybrané druhy 405 ml za 49,90. Rauch Happy Day vybrané druhy 1 litr od 34 korun a 90 haléřů. Ariela Chambre XXL 1,5 litru za 99,90. Chibo Exclusive mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 109,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší grilovací nabídky krahulecké klobásy od 17 korun a 90 haléřů, moravské klobásky nebo grill klobásy od mistra z Kostelce 100 gramů za 21,90. Madeta sýr na pánev, vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Vitana tekutá marináda, vybrané druhy 80 gramů za 16,90. Sedlčanský hermelín, vybrané druhy 100 gramů za 32,90. Hellmann's ketchup, vybrané druhy za 54,90. Vybírat můžete také z našich potřeb pro grilovací sezónu, které naleznete v našem aktuálním letáku. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Mů standardní dušená šunka 100 gramů za 15,90. Orion studentská pečeť bublinky, vybrané druhy 36 gramů za 19,90. Orion bomboniera, vybrané druhy za 89,90. Velkopopovický kozel 12 ležák, půl litru plech za 19,90. Nebo Budweiser Budvar originál, půl litru plech za 23,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko krémový jogurt s kulturou Bify, vybrané druhy 120 gramů za 8,90. Coop Premium tradiční paštika, vybrané druhy 200 gramů ve skle za 36,90. Dle gusta chlazené listové těsto 400 gramů za 32,90. Varoma bramborové noči 500 gramů za 34,90. Babyland přesní dávka kapsička, vybrané druhy 120 gramů za 11,90. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 34,90. Křupeto brambůrky vroubkované, vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Sladká tečka piškoty plněné ovocným želé, vybrané druhy 135 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Zlatopramenné ceny. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coop Premium kuchyňská dvouvrstvá utěrka 70 metrů z běžných 49,90 za 39,90. Coop Premium zapékané mysli, vybrané druhy, 350 gramů z běžných 39,90 za 34,90. Bohemia chips nebo sticks, vybrané druhy z běžných 37,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny z Česka.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek s pivní salám za 17,90. Kladenská pečeně z Kostelce za 18,90. Mů debrecínské párky za 19,90. Krásno, tramské cigáro za 18,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 13,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Leko dušená šunka v páře nejvyšší jakosti za 21,90. Vodňanské kuře, kuřecí debrecínka za 12,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Chosenské tradiční pomazánkové bez příchuti 150 gramů za 27,90. Hellmann's omáčka vybrané druhy 405 ml za 49,90. Rauch Happy Day vybrané druhy 1 litr od 34 korun a 90 haléřů. Ariela Chambre XXL 1,5 litru za 99,90. Chibo Exclusive mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 109,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Protože my už dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší grilovací nabídky krahulecké klobásy od 17 korun a 90 haléřů, moravské klobásky nebo grill klobásy od mistra z Kostelce 100 gramů za 21,90. Madeta sýr na pánev, vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Vitana tekutá marináda, vybrané druhy, 80 gramů za 16,90. Sedlčanský hermelín, vybrané druhy, 100 gramů za 32,90. Hellmann's ketchup, vybrané druhy, za 54,90. Vybírat můžete také z našich potřeb pro grilovací sezónu, které naleznete v našem aktuálním letáku. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Mů standardní dušená šunka 100 gramů za 15,90. Orion studentská pečeť bublinky, vybrané druhy 36 gramů za 19,90. Orion bomboniera, vybrané druhy za 89,90. Velkopopovický kozel 12 ležák, půl litru plech za 19,90. Nebo Budweiser Budvar originál, půl litru plech za 23,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko krémový jogurt s kulturou Biffy, vybrané druhy 120 gramů za 8,90. Coop Premium tradiční paštika, vybrané druhy 200 gramů ve skle za 36,90. Dle gusta chlazené listové těsto 400 gramů za 32,90. Varoma bramborové noči 500 gramů za 34,90. Babyland přesní dávka kapsička, vybrané druhy 120 gramů za 11,90. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 34,90. Křupeto brambůrky vroubkované, vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Sladká tečka piškoty plněné ovocným želé, vybrané druhy 135 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Madeta jihočeská niva 100 gramů za 19,90. Mražený magnum vybrané druhy za 32,90. Madeta jihočeské polotučné čerstvé mléko 1 litr za 23,90. Tatra Tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita oplatky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek s pivní salám za 17,90. Kladenská pečeně z kostelce za 18,90. Mů debrecínské párky za 19,90. Krásno, tramské cigáro za 18,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 13,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Leko dušená šunka v páře nejvyšší jakosti za 21,90. Vodňanské kuře, kuřecí debrecínka za 12,90. Kop, všechno dobré.
1: Ahoj!

Vážení zákazníci, vybírejte z naší grilovací nabídky krahulecké klobásy od 17 korun a 90 haléřů, moravské klobásky nebo grill klobásy od mistra z Kostelce 100 gramů za 21,90. Madeta sýr na pánev, vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Vitana tekutá marináda, vybrané druhy 80 gramů za 16,90. Sedlčanský hermelín, vybrané druhy 100 gramů za 32,90. Hellmann's ketchup, vybrané druhy za 54,90. Vybírat můžete také z našich potřeb pro grilovací sezónu, které naleznete v našem aktuálním letáku. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Mů standardní dušená šunka 100 gramů za 15,90. Orion studentská pečeť bublinky, vybrané druhy 36 gramů za 19,90. Orion bomboniera, vybrané druhy za 89,90. Velkopopovický kozel 12 ležák, půl litru plech za 19,90. Nebo Budweiser Budvar originál, půl litru plech za 23,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko krémový jogurt s kulturou Biffy, vybrané druhy 120 gramů za 8,90. Coop Premium tradiční paštika, vybrané druhy 200 gramů ve skle za 36,90. Dle gusta chlazené listové těsto 400 gramů za 32,90. Varoma bramborové noči 500 gramů za 34,90. Babyland přesní dávka kapsička, vybrané druhy 120 gramů za 11,90. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 34,90. Křupeto brambůrky vroubkované, vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Sladká tečka piškoty plněné ovocným želé, vybrané druhy 135 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

možnej cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvi za 34,90. Madeta jihočeská niva 100 gramů za 19,90. Mražený magnum vybrané druhy za 32,90. Madeta jihočeské polotučné čerstvé mléko 1 litr za 23,90. Tatra Tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita oplatky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny. V ní teď můžete nakoupit za

4,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny z Česka.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Chosenské tradiční pomazánkové bez příchuti 150 gramů za 27,90. Hellmann's omáčka vybrané druhy 405 ml za 49,90. Rauch Happy Day vybrané druhy 1 litr od 34 korun a 90 haléřů. Ariela Chambre XXL 1,5 litru za 99,90. Chibo Exkluziv mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 109,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek s pivní salám za 17,90. Kladenská pečeně z kostelce za 18,90. Mů debrecínské párky za 19,90. Krásno, tramské cigáro za 18,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 13,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Leko dušená šunka v páře nejvyšší jakosti za 21,90. Vodňanské kuře, kuřecí debrecínka za 12,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší grilovací nabídky krahulecké klobásy od 17 korun a 90 haléřů, moravské klobásky nebo grill klobásy od mistra z Kostelce 100 gramů za 21,90. Madeta sýr na pánev, vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Vitana tekutá marináda, vybrané druhy 80 gramů za 16,90. Sedlčanský hermelín, vybrané druhy 100 gramů za 32,90. Hellmann's ketchup, vybrané druhy za 54,90. Vybírat můžete také z našich potřeb pro grilovací sezónu, které naleznete v našem aktuálním letáku. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Mů standardní dušená šunka 100 gramů za 15,90. Orion studentská pečeť bublinky, vybrané druhy 36 gramů za 19,90. Orion bomboniera, vybrané druhy za 89,90. Velkopopovický kozel 12 ležák, půl litru plech za 19,90. Nebo Budweiser Budvar originál, půl litru plech za 23,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko krémový jogurt s kulturou Biffy, vybrané druhy 120 gramů za 8,90. Coop Premium tradiční paštika, vybrané druhy 200 gramů ve skle za 36,90. Dle gusta chlazené listové těsto 400 gramů za 32,90. Varoma bramborové noči 500 gramů za 34,90. Babyland přesní dávka kapsička, vybrané druhy 120 gramů za 11,90. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 34,90. Křupeto brambůrky vroubkované, vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Sladká tečka piškoty plněné ovocným želé, vybrané druhy 135 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové PET lahvi za 34,90. Madeta jihočeská niva 100 gramů za 19,90. Mražený magnum vybrané druhy za 32,90. Madeta jihočeské polotučné čerstvé mléko 1 litr za 23,90. Tatra Tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita oplatky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coop Premium kuchyňská dvouvrstvá utěrka 70 metrů z běžných 49,90 za 39,90. Coop Premium zapékané mysli, vybrané druhy, 350 gramů z běžných 39,90 za 34,90. Bohemia chips nebo sticks, vybrané druhy z běžných 37,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí. Some things fall apart.

0: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Chosenské tradiční pomazánkové bez příchuti 150 gramů za 27,90. Hellmann's omáčka vybrané druhy 405 ml za 49,90. Rauch Happy Day vybrané druhy 1 litr od 34 korun a 90 haléřů. Ariela Chambre XXL 1,5 litru za 99,90. Chibo Exclusive mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 109,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.
1: Málo jím a málo spím, a málo kdy tě vídám.